0: Návšteva, ktorou mám každý den po obiede, je pán Janko Král, ktorý se zase udobřil. Je to ale přece jediný človek, s ktorým možno promluvit. Ovšem, že se musí na jeho nespůsoby zvyknout. Já si jich nevšímám. A tak ujde přece chvíle s ním dost zábavně, neboť mnoho zná a je bystrá hlava. Jen rád se hádá. Je to věčná opozice. Začni, co začni. Teď přece zase trochu po člověcku vypadá, jenže má o jednu krásu v obličeji víc, a sice bolavé oči. Kdyby si ho někdy poslouchala a neviděla, uděláš si pojem, že to nejestetičnější člověk. Tak ho uráží všecko surové, sprosťácké, ošklivé a nečisté u lidu. Sám pak je všecko to. Jedině, že nepije. Ale sám mi řekl, že tomu nedlouho, co silně pil a ostré nápoje. A zase se mu znelíbilo a nepije nic než vodu a mléko. Je to hrozný podivín. A tá jeho žena je velmi pěkná, mladičká, ale hrozná husa. On jí má tak pravě jen co děvečku. Sám řekl, že on jen jednu ženu miloval nade všecko z celé své duše. A to byla matka jeho. Za to ale otce s toutéž náruživostí nenáviděl. A sice proto, že matku týral. A on totéž ženě dělá. Co matka umřela, nemiluje nikoho. Mně se zdá, že ten člověk přece jen v blázinci umře.
1: Je to podivné, ale toto je najsúvislejšia charakteristika Janka Kráľa. Hoci si ho cenili a vyhľadávali všetci významní štúrovci. Našťastie je to asi aj charakteristika veľmi vierohodná, pretože ju napísala vo svojom liste osoba z najdôveryhodnejších, spisovateľka Božena Nemcová.
2: Ale to už bolo po revolučných rokoch 1848 až 49. Z väzenia v Šahách putoval do väzenia v Pešti, kde svoje revolučné vystúpenie asi aj začal. Vraj tam nielen rečnil, ale po maďarsky napísal aj nejakú revolučnú báseň, ktorá sa i spievala.
1: Po prepustení z väzenia sa Janko Kráľ ubytoval u Jána Kolára v Pešti. A keď ho tam navštívil akýsi ruský profesor, vraj našiel ho ležať na zemi v zadimenej miestnosti, pri predstavovaní sa ani nepohol a bavkajúci zo svojej fajočky iba hlavou kývol, aby mu dali pokoj.
2: Išiel raz zamyslený Janko Kráľ po dedine. Cestou stretol Zemana, ktorého nepozdravil. A ten ho okríkol. A ty si kto, že si ma nepozdravil? Nevidíš, že som Zeman? Ja som kráľ. Odpovedal a šiel svojou cestou ďalej.
3: A tak sa túlal bez prestania, po holiach ani v ríši snov, jak orol, ktorý stravu zháňa až do zúfania. Žiadny lov. A telo, duša doráňané, utekal ani hnaný vlk, skutočná hrana tlkli na ne, že vydávali chmúrny zvuk. Len samé žalmy trúchlo spevy zvonili z vravy čiernych hôr, aj hole v pohrebnom sa chveli, aj žblnkot bystrín, smrti zbor. Či v skutku nie je to vykúpenia, takto sa trápiť na veky? Či rúže nekvitnú aj pre mňa, život mi chmári zasekli? Štít vyzdvihol ho ponad hory, ležali ani zvieratá, bič na ne, a zda by sa pohli. Dedinka ako zakliatá.

Pod názvom Divný Janko sme na Litere vysielali pásmo Michala Nadubinského o básnikovi Jankovi Královi. V réžii Martina Bendíka účinkovali Helena Geregová, Mária Šloserová, Soňa Ulická, Darina Vašíčková, Iván Laca, Peter Sklár a Miro Trnavský. Hudbu vybrala Katarína Cútová, zvuk Alena Duchoňová. Technická spolupráca Robert Gajdoš. Reláciu redakčne pripravil v roku 2003 Jozef Čertík.

0: Návšteva, ktorou mám každý den po obiede, je pán Janko Král, ktorý se zase udobřil. Je to ale přece jediný človek, s ktorým možno promluvit. Ovšem, že se musí na jeho nespůsoby zvyknout. Já si jich nevšímám. A tak ujde přece chvíle s ním dost zábavně, neboť mnoho zná a je bystrá hlava. Jen rád se hádá. Je to věčná opozice. Začni, co začni. Teď přece zase trochu po člověcku vypadá, jenže má o jednu krásu v obličeji víc, a sice bolavé oči. Kdyby si ho někdy poslouchala a neviděla, uděláš si pojem, že to nejestetičnější člověk. Tak ho uráží všecko surové, sprosťácké, ošklivé a nečisté u lidu. Sám pak je všecko to. Jedině, že nepije. Ale sám mi řekl, že tomu nedlouho, co silně pil a ostré nápoje. A zase se mu znelíbilo a nepije nic než vodu a mléko. Je to hrozný podivín. A tá jeho žena je velmi pěkná, mladičká, ale hrozná husa. On jí má tak pravě jen co děvečku. Sám řekl, že on jen jednu ženu miloval nade všecko z celé své duše. A to byla matka jeho. Za to ale otce s toutéž náruživostí nenáviděl. A sice proto, že matku týral. A on to též ženě dělá. Co matka umřela, nemiluje nikoho. Mně se zdá, že ten člověk přece jen v blázinci umře.
1: Je to podivné, ale toto je najsúvislejšia charakteristika Janka Kráľa. Hoci si ho cenili a vyhľadávali všetci významní štúrovci. Našťastie je to asi aj charakteristika veľmi vierohodná, pretože ju napísala vo svojom liste osoba z najdôveryhodnejších, spisovateľka Božena Nemcová.
2: Ale to už bolo po revolučných rokoch 1848 až 49. Z väzenia v Šahách putoval do väzenia v Pešti, kde svoje revolučné vystúpenie asi aj začal. Vraj tam nielen rečnil, ale po maďarsky napísal aj nejakú revolučnú báseň, ktorá sa i spievala.
1: Po prepustení z väzenia sa Janko Kráľ ubytoval u Jána Kolára v Pešti. A keď ho tam navštívil akýsi ruský profesor, vraj našiel ho ležať na zemi v zadimenej miestnosti, pri predstavovaní sa ani nepohol a bavkajúci zo svojej fajočky iba hlavou kývol, aby mu dali pokoj.
2: Išiel raz zamyslený Janko Kráľ po dedine. Cestou stretol Zemana, ktorého nepozdravil. A ten ho okríkol. A ty si kto, že si ma nepozdravil? Nevidíš, že som Zeman? Ja som kráľ. Odpovedal a šiel svojou cestou ďalej.
3: A tak sa túlal bez prestania, po holiach ani v ríši snov, jak orol, ktorý stravu zháňa až do zúfania. Žiadny lov. A telo, duša doráňané, utekal ani hnaný vlk, skutočná hrana tlkli na ne, že vydávali chmúrny zvuk. Len samé žalmy, trúchlospevy zvonili z vravy čiernych hôr, aj hole v pohrebnom sa chveli, aj žblnkot bystrín, smrti zbor. Či v skutku nie to vykúpenia, takto sa trápiť na veky? Či rúže nekvitnú aj pre mňa, život mi chmári zasekli? Štít vyzdvihol ho ponad hory, ležali ani zvieratá, bič na ne, a zda by sa pohli. Dedinka ako zakliatá.

Pod názvom Divný Janko sme na Litere vysielali pásmo Michala Nadubinského o básnikovi Jankovi Královi. V réžii Martina Bendíka účinkovali Helena Geregová, Mária Šloserová, Soňa Ulická, Darina Vašíčková, Iván Laca, Peter Sklár a Miro Trnavský. Hudbu vybrala Katarína Cútová, zvuk Alena Duchoňová. Technická spolupráca Robert Gajdoš. Reláciu redakčne pripravil v roku 2003 Jozef Čertík.

uprostřed noci vstanu. Okno mám pořád otevřené, u sebe cítím svoji mámu, hladí mi vlasy a říká,